Koho to tu ešte máme? Dobrý večer, ale dobrý večer. Výborne vyzeráte. Pani režisérka, rád vás vidím. Výborne, tak verím, že sa spolu zapíšte.